0: Záhorácke rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhorácke rádio na západe Slovenska.

0: Iba my hráme country. Folk scéna. Záhorácke rádio.
1: Je to smutné.

Je to číslo 14 Leonie Don't Worry. Je to číslo 13 Katarína Knechtová Diaľky. 12 Para Prepojený. 11 Juste Jackstyle a Ion Turn the Lines Off.